Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: I teď se skvěle osvěžíš

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovavě vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: O Trokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva, dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy. V Baťovém mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na Radiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, mám takový fenomén, znáte to všichni, musíte na něco čekat, spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut, půl hoďky. Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu k plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný. A já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech rádia a Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Nebudeš. Krasové. Zločinci.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: I letos na podzim mi buší.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovově vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady králuje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.
7: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád, a

Amazony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady InfoExpress. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy. V Baťovém mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no? A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
3: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek v sobotu 10. října. Se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: www.radiokroměříž.cz

0: až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovově vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu, tentokrát zamíříme do Zlína. Velké kino ve Zlíně čeká po více než 10 letech uzavření rozsáhlá rekonstrukce. Z jednoho sálu vzniknou 2 víceúčelové prostory pro filmy, koncerty, festivaly nebo konference a vedle kina má vzniknout podzemní parkoviště přibližně pro 350 aut. Promění se také náměstí práce, kde má místo části současného parkování přibýt prostor pro zeleň a odpočinek. Podle současného harmonogramu by práce mohly skončit až v lednu v roku 2029.
0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

osud k nám nie je zlý, keď sa tak nad tým zamyslím.

0: si přej.
1: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na Radiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přinášejí únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy. V Baťovém mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky,

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná Jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, krásný den. Doufám, že si ho užíváte, jestli si zrovna třeba čtete, tak by mě zajímalo, kdy vám někdo zaplatil naposledy za to, že jste si četli. V Singapuru teď totiž zkouší přesně tohle. Když si člověk zapíše alespoň 15 minut čtení denně a za 50 takových čtenářských dnů, tak dostane jeden singapurský dolar. Na přivýdělek to teda jako úplně není. Smyslem je spíš udělat z četby pravidelný návyk a trochu konkurovat nekonečnému scrollování na telefonu a levnému dopamínu, jak se říká, ale vlastně je to zajímavé, že jsme se jako dostali do doby, kdy stát hledá způsob, jak lidi motivovat, aby na čtvrt hodiny odložili displej a otevřeli knížku. To je zajímavé, takže u nás to asi nehrozí, že by nám za to někdo platil, ale raději knihu, přátelé, raději knihu. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, hezký den.
2: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovově vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady InfoExpress. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy. V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z 90. let.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Je 10 hodin ráno.

Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž a to nejlepší z 80. let. Právě teď. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: www.radiokroměříž.cz.
2: Čau, my jsme Minami a zdravíme všechny posluchače rádia.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing or is it all just for show?

Believe you see.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. I could stay awake just to hear.

0: to say it for me. No need somebody.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.